0: ale se být toho, tohle jindrinka.
1: Ale na nebe díky
2: se. Little Krabber se nýlem a mete stůl.
0: Ono za kážero, co ono zelí opa.
1: A slíhe, svachli, a slíhe.
2: Little Krabber se nýlem a mete stůl.
0: Kejke, mítke, má jaká macha dronka za.
1: Jo, ne, díkej.
0: Sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nýlem a mete stůl.
1: Ko vír, vyně, jůr, fuše, tak on ten.
0: A ví, kuk. Ono ho má mérno.
2: Little Krabber se nýlem a mete stůl. Witches.